hano hano ki na kumu hula. E ho'olauleia i ka hula awana. E ho'omau i kou lakou ho'olina. E ho'ohanohano